zechtěj, tak ti včuč nurt. Zvykla sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažéria tma žeteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět.